0: ale se bi to on tohle jindrinka.
1: Ale hej, tady bych nikdy zvedal.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manneke, Storm.
0: Mano za kážero, so mano za rý opa.
1: Na slíhe, svachli, na slíhe.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manneke, Storm.
0: Kejke, mítke, na hejka, macha, drunka, zem.
1: No, jen díkej. Sich, jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manneke, Storm.
1: Kavir, vi är jordfusche,
0: ja,
1: det kom
0: till. Ja, vi gick ju. Vad har man med något?
2: Vettel, Kraber, Senil, Manneke, Storm.
3: Witches.